Zdy podatelju prídi i vseli sjavne i očistino od sjakija skverne i spasi blaže duše naša. Slavo vo vešných Bohu i na zemlji mir v čelovicích blahovolený je. Slavo vo vešných Bohu i na zemlji mir v čelovicích blahovolený je. Hospodi usnimo i otvrzeši i ustamo ja vozvisťat chvalu Tvoju. Blahos.

najpopotnejšia pod cukrovinu tebi strašnomu Bohu. Tu bola doko predležašťa vsim nám oblahu jej izrevňaj, no kojož za svoje potreby plavajúštim splavaj, putešestujúštim sputešestuj, neduhujúšti a isceli vráču do žití les.

Proč bych to zakrýval? Stromy vítr zlomí snad, ale tráva roste dál. Vím, já to vím, ale těžko pochopím, jak mám zasít nový sad, když starý vykácím. Byli jsme s polem i lesem, ale ten popel je teď v polích roznesen. Tak leď, hol.